0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, že když odpovídám na dotazy, tak hodně dotazů směřuje na moji manželku. Což je celkem pochopitelný, já to i vím. A dokonce mi jeden divák napsal, že já jsem jako poručík Colombo, že o své ženě pořád mluvím, ale nikdo v životě ji nikdy neviděl. Já samozřejmě z toho pak vznikají dotazy, jestli já vůbec nějakou ženu mám a jestli se mnou ještě mluví po všech těch novotách, které už byly odvysílány, tak samozřejmě, že ženu mám, pochopitelně, že spolu mluvíme, když se potkáme doma a hovoříme spolu úplně normálně, i když pánové to pochopí. Rozhovor s manželkou je vždycky zvláštní věc. Dialog s vlastní ženou je něco, co já opravdu studuju už celý leta. Já bych z toho mohl mít doktorát, jak je to těžký, jak je nemožný se s manželkou domluvit tak, aby rozhovor šel podle vás, pánové. To nejde. My třeba teď řešíme doma mrazák, jo, prostě to není něco, co by vás muselo zajímat, máme novou ledničku, no. A já bych chtěl začít nový život, pokud jde o mrazák, že bychom tam mohli mít nějaký systém a tak, já tam nikdy nic nenajdu a nebo to nepoznám ty věci a tak a no tak to nejde, to se nepovede, bude to furt po starým, ale já už tam mám svoji rechničku teď vybojovanou, tam mám svý věci, tam si tam dodávám svý zbytky. Prostě tam já poznám, já se totiž nestydím, rozumíte, když třeba jsou dva řízky, než je tam dám, zabalit a napsat na to papírek, toto jsou dva řízky. Já se za to vůbec nestydím, moje žena se mi posmívá, že jsem pitomej, rozumíte, ale že nepoznám dva řízky. Ona pozná dva řízky, když je do toho mrazáku dává. Ale za takový 3 měsíce najednou držím v ruce zasněženou hrbatou polokouli. Říkám, že něco to je. Ona říká, to je tvoje. Ne, to není moje, říkám, ani náhodou. Moje věci jsou popsané papírkama. To je tvoje, co to je? Nevím. Říkám, jestli to nevíš ani ty, ani já, tak to už neví nikdo v této rodině. Pak to v tom mrazáku bude furt. Nikdo na to nebude mít chuť, když nevíme, co to je. Ona říká, Ježíš, to jsou řeči, no tak to rozmraz. Říkám, já to nechci rozmrazovat. Já chci vědět, co to je. A teď začíná ta správná manželská debata, kde během 2 minut se dovím, že když byla těhotná, že se mi nepomohl s nákupem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mám to štěstí, že na rozdíl od jiných chlapců, kteří vyrůstají v neutěšených poměrech, já patřím do rodiny vyrovnané a spořádané. Kamarádů z rozvrácených rodin je mi líto. Nemají klid k učení. Takový František Čermák se například při dějepisu omlouval, že není připraven, neboť otec s matkou spolu do pozdních hodin zápasili a on musel soucovat. Také Kvído Krump se při češtině omluvil, že nenese úlohu opěnkavě, protože mu tatínek pokreslil písanku karikaturami matky a její matky. Ještě více je mi ale líto dětí, jejichž rodiče jsou rozloučeni. Onehdy přišel Arnoš Bínů na hřiště do půli těla natržen, neboť se jeho rodiče hádali, s kým má jít na procházku, a pak se oni přetahovali. Karel Macák, co bydlí v Činžáku u Kašny, je zase napůl hluchý, jak se u nich doma křičí. To u nás je božský klid. Otec sedí celý týden v hospodě a maminka s panem Vránou jsou v obýváku tak jako myšky. Proto jsem měl ve škole dobrý prospěch a na vánoční besídce jsem byl odměněn brožovanou knihou Dospíváte v muže. Šel jsem se do hostince otci pochlubit, ale řekli mi, že je doma, protože není pivo. Hrklo ve mě napětím a vyrazil jsem k domovu jako šílený. Po 5 letech uvidím zase tatíka v domě. A skutečně, otec seděl v kuchyni za stolem, popíjel černou sedmičku, zatímco babička plakala, že jí bere medicínu. Maminka se tvářila nějak kysele a točila se kolem plotny vaříc pivo. Přišlo mi na mysl, že musím využít otcovy přítomnosti a dát mu vánoční dárek, abych ho nemusel na Štědrý den nosit do výčepu. Také jsem byl zvědav, jakou bude mít otec radost, protože po loňském úspěchu s korblíkem se mu letos koupil ohříváček. Běžel jsem tedy do obýváku a hmátl do prádelníku, kde jsem měl svoje překvapení ukryto. Nahmátl jsem však pouze pana Vránu, který mě kousl do ruky a sykl. Proč se hrabeš v čistém prádle opilců v synku? A snažil se píďalkovitými pohyby zavrtat do utěrek. Zeptal jsem se pana Vrány hlasitě, co dělá obut u nás v prádelní. Nemusíš všechno vědět. Ocekl mi a pak se zeptal, jestli je vidět. Proč se neotážete tatínka? Opáčil jsem pomstichtivě. Vrána vyskočil a pravil. Přišel jsem si vzít ručník, který jsem vám před 4 lety zapůjčil a nechci oce zbytečně upomínat, aby mu to nebylo trapné. Miluji pořádek a proto jsem vyhrkl. Máte-li s tatínkem tahanice o ručník, bude lépe, řeknete-li si to z očí do očí. A vykročil jsem ke kuchyni. O, neruš otce, breptal Vrána. Vlastně ručník ani nepotřebuji. Oschnu cestou. A zmizel kvapně oknem. Vzal jsem ohříváček a šel za otcem, který právě trhal 3. věrtel na naší chmelnici za domem. Dal jsem mu dárek a popřál veselých Vánoc. Otec se mě zeptal, jestli jsem nezblbnul z piva. Začal jsem plakat a šetrně se mu připomenul, že není nikdy doma, tedy ani na Vánoce nejspíš nebude. Já, že nejsem doma, rozčílil se otec, přežvikuje netrpělivě chmel. Protože medicina došla a domácí pivo se teprve chladilo. Pravda, byl jsem teď několik let pryč, ale víte o mně, kde jsem a co dělám. A abys věděl, pokračoval otec, v neděli pojedem na výlet do přírody. Zajásal jsem a běžel oznámit mamince tu radostnou novinu. Když se pivo ochladilo, Sedli jsme si v kuchyni kolem stolu a radili se, kam vyrazíme. Do Třebáně, navrhla maminka, tam jsme ještě nebyli. Ale otec, již nervózní, protože kolem domu přejelo auto ze Sudy, prohlásil. Když se nemůžete dohodnout, pojedeme do Popovic. Prohlédneme si pivovar, ať kluk ví, kam půjde do učení. Maminka cosi namítala, ale otec řekl, mlčet, přijde to lacino, svezeme se autem z hospody. A ze slovy, na zimu přikryjte chmelnici slamou, odešel do restaurantu. Co zbývá ještě dodat? Výlet do Popovic se vydařil. Já viděl své příští pracoviště, otec si přivezl sadbu chmele a maminka se seznámila s jakýmsi panem Vránou, který tam byl také náhodou na exkurzi. Nyní je u nás doma zase ticho a klid. A mně je čím dál tím více líto synků a dcerek z rozvrácených rodin.
0: Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Rádi bychom vás přivítali na nočním pořadu divadla Semafor na návštěvním dni.
2: Věci a tady jsme do rána.
1: Tedy úvodem bychom vás chtěli seznámit s dopisem, který nám před několika týdny přišel poštou.
2: Poštou! Lékárna nám ho doručila.
1: Dobře, ale uvádím to pro příklad, že by třeba holub poštovní mohl přilétnout a něco bílého za veřejnou trousy. Proto to upřesňuju. A ten dopis je nesmírně zajímavý, kvůli němu vlastně tyhle pořady děláme. Zní takto. Milí synci, určitě jste zvyklí na dopisy od děvčátek plných úvabu a zarazí vás psaní staré báby. Leč já to s vámi mladými umělci myslím moc a moc dobře. Můj život byl obyčejný, ale jedna epizoda by vás mohla zajímat. Do naší podkrkonošské vesničky zavítala jednoho letního dne ve 22. roce kočovná herecká společnost a s ní i on, předmět mých snů. Hrál milovníky a všechny ostatní strčil do kapsy. Ano, proč bych to zapírala? Uprchla jsem s ním a prožila několik krásných, leč krátkých týdnů v jezevčí noze, kterou tak dovedně adaptoval. Bohužel mě opustil s dcerkou řezníka, dal přednost materiálnímu zajištění, ale přesto jsem nepřestala mít ráda ani jeho, ani umění. A vy, pane Brabec, jste mu hodně podobný. I postavou chatrnou. I vás bych uzvedla jednou rukou. Ráda bych vás všechny jednou poznala mimo jeviště, neoficiálně, jako tenkrát Reného, i když samozřejmě ne tak důvěrně. Píšte hodně písniček, pane Brabec. Buďte jako Karel Hašler, když na stůl s kloboučkem vyskočil a zanotoval tu naši. A hlavně pište písničky o slavné Praze, které ani socialismus neubral na kráse. Vaše Božena Hulová, deskovice číslo popisné 312.
3: Právě na základě tohoto milého dopisu rozhodli jsme se s přáteli v divadle Semafor uspořádat jakési noční posezení s přáteli.
1: Takové dýchánky,
3: přástky bychom mohli říct.
1: Šaje o 11. hodině noční.
3: Zkrátka sešlosti, na kterých bychom přečítali svá krátká slovesná dílka. Kamarádi by přispěli písničkou, ondy filozofii nebo trochou šprýmy.
1: A budeme rádi, když i do toho večera se nějak aktivně zapojíte i vy. Nakonec tady by bylo snad dobré zmínit se o programech, to jsou ty knížečky, jak jste je dostali, tak tam jsou, o těch bychom si měli povědět něco bližšího. Tam jsou takové rubriky, každý dostal tušku k tomu, aby si to pečlivě vyplňoval a to není jen tak, abyste si mysleli nějaká legrácka nebo blbinka, to je závažná a důležitá věc, to je v podstatě doklad a my eventuálně se Slávkem o přestávce uděláme namátkovou kontrolu, jestli to někdo neodbývá.
3: No to my můžeme. V případě, že byste to snad nevyplňovali, tak to my vám můžeme sebrat tušku.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Karle, já dávám prachy celou penzi do spořitelny. Pa Béďo, to já si dávám penzi pod polštář. Říká Karle, já pod polštář penzi nedávám, já nemám rád vysoko pod hlavou. To je... Víte, tihleti mladí, ti mladí starci, já to mám rád, jeden se rozčiloval, říká, vy mládeži, kdybyste přestali kouřit, kdybyste přestali pít a nechali holky na pokoji, podívejte se na mě, mě je 82 let. Nepiju, nekouřím, ženským dávám už od 50 pokoj, pánečku. Mladík říká, co z toho máte, dědo? No, co z toho mám? Já chci jednou umřít zdravej. Zase dva mladíci seděli na lavičce. Říká, Lojzo, toto letí, viď, toto letí. Pamatuješ, celý život spolu v jedné fabrice, celý život spolu vedle sebe jsme bydleli a bydlíme, společnou zahrádku, na vojně jsme spolu byli, pamatuješ, dávali nám do kafe takovej bílej prášek, aby jsme neměli choutky na ženský. A Jarouši, ale... To je přece strašně dávno. A vidíš, a na mě to teprve teď začíná působit. To je takový ten věčný optimismus mládí. Já tomu fandím, když už je to skoro moje generace tohle, co vám vyprávím. Jak říkali, tři seděli v hospodě, hráli karty, čtvrtej kibicová, říká, kluci... Já už tady s váma dlouho nebudu. A sedětku na zadku a neotravuj. Ne, ne, já už tady s váma dlouho nebudu. Ty nás přežije všecky, dít máš zdravý kořínek, ale o to nejde. Já už s váma dlouho nebudu. Já vidím oknem,

0: Jak si pro mě jde, moje stará. A co ti tři, jak se mezi sebou bavili? Říká, kluci, já jsem dělal králíkárnu, já jsem si zadřel třísku pod nehe. No to byla bolest. V životě jsem nepoznal větší bolest. Říká, co budeš povídat, pánečku, třískni se kladívkem po palci. To je bolest, větší bolest neznám já. Ten třetí říká, kluci, největší bolest je, když se tlačejí zuby. A to si přece nemůžeš pamatovat. A jak pak ne? Minulý týden jsem je spolknul.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na těch lodičkách víceméně já spíš jezdím na ryby a pamatuju si na jednu krásnou výjížďku, když jsme na Dalešický přehradě s mým přítelem Pavlem Ambrožem jeli chytat ryby a oni nám půjčili kánoji. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem si říkal, no tak kánoje, no co to může být, no prostě tak. A to ještě ten Pavel, který v tom taky nikdy nejel, tak ten, že to je, on je podnikatel, jo, protože on nebude jezdit v kánoji, jo. A přesto teda jsme si oba vyslekli, což už samo o sobě bylo impozantní, a sedli jsme si do ty kánoje a on říkal, já tam s tebou nebudu sedět celou tu dobu na těch rybách. Já se budu projíždět po přehradě, jo. To jsem se musel smát téhle větě o něco později, až jsme vyrazili od břehu, naše ženy seděli na břehu a dívali se tak za námi, jak vyplouváme, a my jsme urazili normálním způsobem asi tak 6 metrů a pak jsme se neustále točili dokola. Já jsem mu říkal, vole, nezabírej, jo. To musím vzadu srovnat já, jo. A on ne, on furt měl pocit, že zabírat musí, tak zabíral. Já jsem zabíral taky, teď já jsem přehazoval tu veslo zleva doprava. A my furt dělali ty vrtulky takhle na to. Nás si všichni fotili, filmovali, jo. Tam měli Vánoce lidi ten den prostě na té Dalešické přehradě. A já jsem si vzpomněl na tu větu, jak on říká, tam s tebou nebudu, já se budu projíždět po přehradě, jo. Tak jsem mu říkal, Pavle, tak mě tam aspoň zavez a pak se projíždět. Říkal, doplaveme tam. My na ryby jezdíme s mým kamarádem Frantou Kocmanem. A Franta Kocman, to je rybář, který má absolutně všechno, co rybář může mít. On má všechno nejlepší, jo. On má veškerý nejlepší značky prutů, navijáků, vidliček, svítících, blikajících, laserových zařízení, já nevím co, ponorních zařízení a všechno možné, co vůbec existuje, podběrák, jo, na automatické vysouvání a různý další takové jako věci, které má. A dlouho nic nechytil, zatímco já na starý pruty jsem chytal jednu rybu za druhou. Až mě postupem času obměnil můj arzenál, tak teď už nechytáme ani jeden žádný. Teď už oba dva jsme v takový jako pohodě, ale Frantík je úžasný kamarád a proto dneska chci trošku pomluvit, protože nikoho jiného bych si nedovolil, jenom svého nejlepšího kamaráda. Ale fakt je, že my, když třeba z těch ryb odjíždíme, tak on mě baterkou, až odjíždíme za tmy, on na mě posvítí a zkontroluje mě, jestli, jak říká brněnský von, jestli nemám špídavou prdel, abych mu nezašpinil sedadlo třeba. Protože mě se jednou povedlo, že jsem seděl normálně na trávě a tam byly takový ty bobulky, jak my tomu v Brně říkáme, kudly babky. A já jsem mu to zanesl normálně do toho auta a on to potom týden z toho pucoval. Jo. A tak on mě teď osvicuje furt, jo. A ten Pepa, když jsme náhodou u něj, tak on vždycky, že my mu děláme takový divadlo, že a teď on tam na mě svítí a takhle. Projíždí mě všude možně tou baterkou, jako a co to furt děláte? A říkám, a to já ho musím tak různě zkontrolovat, jako to on má na sobě kudlí babky. Co má na sobě? Ano, tomu ty nebudeš rozumět. No nerozumím. Aby mě to nezasvinil, víš, a takovýhle. On tam má taky Franta různý úlovky, že jo, třeba my jsme jednou jsme seděli a on tam měl nahozeno na sandáta ve tmě a teď se ozval ten jeho bzučák, protože on má všechno na bzučáky, že jo, to má úžasný anglický a americký bzučáky a všechno má skvělý a najednou to udělalo jak to bzučelo a jelo to, tak my jsme k tomu hnali, až to signalizovalo záběr, on chytil jelena tam. Ten jelen, on se šel napít, on chudák nevěděl, že tam Franta má udici s bzučákem, jo. Tak se mu zamotal do té šňury a šel tou vodou a to bylo to byl záběr Franta. Ty uliču, to bude klacek neuvěřitelný, člověk, to musíme vytáhnout, počkej, kde to je, víš, kam směřuje ta šňura? Já říkám, Franto, klesu. Jak to možný? Jak je možný, že směřuje k lesu, jo? Ty to má směřovat do vody, já říkám, já nevím, jo? A pak v dálce vidíme ty parohy a...
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. Soul Sisters.

0: Teď tady máme Terezku Dobrovolnou, málo kdo ji možná poznal, pod silnou vrstvou líčidla se skrývá mistr Česká republika, Terezka Dobrovolná. Ahoj, Terezko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starší, mladší spolužák, že?
1: Ano.
0: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu mám, přátel, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
2: Repetent.
0: No, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
2: Já si myslím, že to bude delší, tak nazdar.
0: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirka, pojďte, jde, to byl žart, prosím. To byl žart.
2: Nazdar.
0: Já člověče jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli. Přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstalo z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovalejší, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, bo já jsem si zapomněl občanku u nás.
2: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Piešťanech a tam jsi mi nechal na hotelu. A neviděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj ty jsi tam
0: to
2: přijel na zájezd.
0: To přijel já.
2: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
0: No, říkám, ne. Protože jsem nevěděl, co si zase napáchal, rozumíš, říkám, pro jistotu ne, no tak mu vraťte tady tu občanku, a říkám, samozřejmě jedu do vlasti, já se za ním zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti, já jsem byl někde na hotelu zase, naopak v Praze, jeho občanku jsem nechal u sebe doma, moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jít večer hrát poslední leč s Pecou, musím jít hrát na Slovensku, rozumíš, dobré ty se, my tam hráváme každý měsíc na Slovensku.
2: S studiu.
0: A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, tak si říkám, co teď, teď má Barťák tady občanku, zkusíme to na Barťáka. Na tu občanku jsem se dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě
2: Peca,
0: jo, protože jsme hráli poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Tady s náma hrajou v jednom představení poslední leč. No a jedeme, no a teď zastavíme. A tentokrát po mně chtěl občanku. Prostě obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí, protože já jsem dost známý, víš? Mě znají celníci, jo? Teresko. No a teď, a on se podíval na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku, podíval se na mě a říkal, jděte. Moravan, tak jsem projel. Potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku a říkám, dobrý den. Prosím vás, minule. On říkal, no minule. Vy jste si všiml? On říkal, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl, proč jste nereagoval? On říkal, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. Tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňupa. Já jezdím na Bartošku. Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Hladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on když do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni samozřejmě tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádí ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? A oni říkali, ne, to se projevuje prostě, ne, to se rozšiřuje strašně rychle. Jak se to projevuje? Říkali, prostě neotravuje. Říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci, a toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku pod tu kůžičku, jak tady máš takhle, pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil svém, hele, to ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žrálíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už tak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu mixomatézu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mě zvyšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. To musíš doktorovi, já jsem tam odešel. Ke kterýmu, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr.
2: Doktor B?
0: Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty si ho zná? Doktorovi H, rozumíš? A doktor už čekal, že jsi pozval
2: sestru.
0: Kamaráda, dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
2: Nezvyklá ročáda.
0: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no já se domnívám, že mám mixomatózu. Říká, mixomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, ne, chutná mrkev. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava, prostě hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ušavili ty uši, opravdu, celý ty uši s růžovělým, ten ocásek mají ty bany, když se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk, že si říkám, budu přece s tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky, on říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ušel na čáře, v pásmu, ne? S Britou. Vedete mu německý ovčák, čistokrevnej. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí ta hnala, ty vole, asi po 5 kilometrech. Už na takovou paseku, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně periferně rozlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízkají křoví hodinky. Taky, že jo, už je chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle, co tě odpráskne ani cvaj. Brita ho viděla, tak začala vyštěkávat. Uši. Ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu stačil vytáhnout škorpíka varovat, jo, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
2: Ten chlápek.
1: Čistý průstřel. Tady. Kdybych měl G8, tak nemá hlavu. Že to nefasuju. Ty mě znáš, brácha, ne? Že mě nic mě tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel, jak malý kluk. Normálně jsem držel Britu v náručí a normálně jsem regulárně brčel. Se to nestydím, tato. Už je a najednou nade mnou vrtulník, ne? Vidíme, kde dolů a z něho běží ke mně hoši velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. Ale co tady blbneš? Jsi celý, úplně vyděšený. Jsem nic neříkal, já jsem byl z toho z Brity. Pak uviděl Britu, má nejradši Britu a mě, jo. Ten tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytil nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrutem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50-50. Buď, vole, buď lehneš, nebo vůbec, vole, tomu se nezvedneš už.
2: Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvej, ne?
1: Počkej, ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
2: Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
1: Jdeš obou, ne? Jsem... Ještě tady povídám o svý Britě. Už vám nic neřeknu, vole. To je teda vojenský tajemství.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ahoj, Milane. Já jsem ti chtěl říct, že ty mě možná neznáš, ale potkávali jsme se jeden čas, hodně často, ale já jsem se k tobě nemohl přiblížit a řeknu ti proč. Znáš Dolní Bečvu? Když půjdeš takhle přes louku, přes potok, tak to je kilák. Samozřejmě po silnici to jsou 3 kiláky. Tam jsem já vyrůstal jako malý kluk a když mě bylo 8, to by byly 3 tenkrát. Tak mě máma řekla, že Peťo, tvůj tatínek existuje, ale on neví, že ty jsi. A dokonce je blízko tady ve Viganticích. Jo, a jenomže on už má chlapečka, 4letýho Milana, Renatku starší. A já jsem říkal, mámo, já to nechci vědět, podívej se, když on tady není, já si půjdu dál. Já jsem totiž hrál fotbal, víš, za Rožno, jsem přestoupil z Dolní Bečvy potom. A když jsem měl jednou z tréninku, tak mě to nedalo a tak jsem se jel podívat ten potěr do těch Vigantic, čověče, a já jsem udělal takovýho prdělu, černýho kluka jako já, jo. A teď jsem viděl sám sebe, jo, protože jsi měl takový ten zvláštní drive na branku. Já jsem vždycky hrál teda záložníka v Rožnově, já jsem byl takový výrazný týpek, takový typ Pavlíka Nedvědovic. Ale měli jsme společně ten drive a já jsem se vrátil do Rožnova druhý den a říkám, jděte se podívat na toho kuka, tam u toho prcka do těch Vigantic, jo. A oni, vlastně tě Vigantice, pak tam jeli a ty jsi měl první velký přestup, to ti bylo 9. Jsem rád, že jsem v tom měl prsty. Pak jsem já postoupil do Ostravy, jsem hrál za Baník, jenomže jsem na tréninky moc nechodil, protože jsem jezdil se dívat na tebe, tě sledovat. A domluvil jsem s tím vedením, pojďte se podívat na jednoho kluka. Do Rožnova, je to šikovný kluk. Tenkrát jako oni přijeli, protože já jsem byl ten výrazný aj v tom Baníku. Jenomže čověče, ty jsi tam zrovna, to jste hráli se Zubřím, čověče, a tebe nějak v 15. minutě vyloučili za červenou, ty si Pavlíka Hrdličku nějak prostě skolil, jo. A oni říkali, tak toho kluka tady nechceme, jo. A já jsem říkal, dejte mu čas tomu klukovi, jo. A byl jsi v Baníku. A já jsem samozřejmě jako ušel dolů, protože jsem na ty tréninky moc nechodil, já jsem pendloval mezi Ostravou a tvýma tréninkama. Taky hodně benzínu jsem projezdil a proto to neříkám, jako jo, že jako to seš můj brácha. I když třeba moje situace finanční teďka není jako tvoje. A já jsem jako třeba jako na ten fotbal už kašlal kvůli tobě, ale ty seš tam, kde seš, a já jsem tě už pak nechal jít vlastní cestou. Jenomže potom se staly nějaký jakový ty povodně a barák nám to jako vyspláchlo, jo, a teďka ta koruna v kapse není, viď? A chci ti říct jednu věc, že člověk je jednou nahoře, jednou dole a co je moje, to je tvoje. A já tím nic nechci říct, ty se rozhodni sám, jestli uděláš stejný gesto.
2: Chtěl byste se obejmout se svým...
1: Já myslím, že Milan by chtěl.
3: Od Sanky, 1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezky, když se jeho vážení a milí přátelé. My to neumíme žádnou řeč, tak co bychom se jezdili strapňovat někam do ciziny. Když v naší domovině máme to tolik krásy. V Čechách, na Moravě i nakonec i v tom odtrženém Slovensku. Můžete zažít tolik šoku, tolik příhod a tolik vlastně pořád jenom ty Tak naž bychom se za dobrodružstvem vláčeli někam do ciziny. Je, když si to vemte, že slovenský Tatry vám na hradě Alpy, Lipno vám na hradě Atlantik a Berunka vám na hradě Frankfurtovku. Já jsem si ku příkladu nedávno vyjel zapravu na Vltavu. No tam byla tak strašně studená voda. No já jsem z toho měl úplně šok. No vlez jsem do té studené vody jako chlap. Vyjel jsem jako ženská. Úplně jako ženská. Jenom mi tady nahoře chyběly takový ty, jak ono se to slušně řekne. Takový ty pitlíky tady. No já stejně nevím, na co to ty ženský živě, že jo. Nevidí to, neslyší to. Chodit se potom nedá. A jak jsem si tady všiml, ani tleska to neumí. Kdyby v tom ty ženský mohli aspoň něco nosit, zrcátko nebo kudzenku, aby se nemuseli vláčet s kabelkou, že? No tak vám byste tam toho samozřejmě vešlo víc, jo? To vám nikdo nebere. Ale abych se vrátil k studený ve Vltavě. No. Vylezla jsem z té vlastně co to plácám. Ono bylo hezký sluníčko a za chvilku jsem rozmrzl. No, můžete takovýhle zážitek zažít někde v té teplém Jadranu? No těžko. A nebo jsem nedávno šel zase takhle pohaný. To by se nevěřili. Dva dny jsem šel a pořád je jenom rovina. Je jenom rovina. A až potom jsem prošel za takovým lesem, najednou koukám, kde se vzala, tu se vzala zase rovina. Pořád je jenom rovina. No a potom jsem tady u Úblanska přešel pár kopečků a narazil jsem na něco strašného. Představte si, že nějaký idiot tam vykopal a ukrutnou díru. No to byla díra jako ukrutná díra. Strašná. No to kdyby tam někdo spát, třeba nějaká stará babička. Nebo slepec třeba. Nebo se zemá. Představte si, že oni to ty díře ještě dali mé jméno. Mé jméno je se to nějaká macecha nebo maciucha, no to tak nějak prostě, no. A vodili si k ní ještě tu turisty. No, průvodkyně se vychloubala, že už do ní skočilo D99 sebevrahu. A že teď netrpělivě čekají na toho svýho jubilanta. A když říkala jubilanta, tak významně na mě koukala se. Že bych tam snad skočil já, ne, nebo co? No, no vypadám na to, že bych skákal do nějaký djoury, ne. I když na jednu stranu důvody papární bych měl. Mně se po poslední dobu vůbec nic nedaří. Moje dospělí děti mě mlátějí. Moje starý rodiče mě taky ještě pořád mlátějí. Mama manželka se zase mlátit nenechá. A v tom sadom masosalonu za ty peníze, co jim dávám, mě zase mlátějí málo. A navíc mě babi nechce vzít do český televize jako hlasatele. No ale opravdu zážitek jsem zažil ve Vysokých Tatrách. Oni teda říkali, že tam nechodím, že bych mohl někam spadnout, to já se nebojím, tak jsem tam vylez. A šel jsem po tom chodníčku už mezi těma skálama. A najednou vám koukám, za kamenem leží pes. A sviští. Ale jako si sirena. No a koukám za druhým kamenem druhé a taky sviští. No co oni ty Slováci už neudělají pro to, aby ty turisty dokopali do těch, ale jak se jim povedlo ty psi tohleto naučit? Byla to bomba. No ale nicméně, jak popovídám, nejlepší je u nás v naší domovině. Já si třeba nejvíc zařádím na svý hroudě. Ne na svý manželce, to ne. Ne, myslím na tý rodný hroudě, ta tady doma. No právě, no a o tom to je. Naschledanou.

se spolu nebavíme a hledáme signál, hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, Jirko? Už chodíš do školy půl roku? Už umíš abecedu? Jo, do stovky.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.

0: smutnou nudu?
1: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
2: Přeji hezký pátek. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavit nevítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na Pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident, premiér, ministr obrany nebo náčelník generálního štábu armády České republiky.
1: Co se děje v kraji?
2: Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebícku, dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadržení byly v polovině dubna, celkově způsobili škodu asi 300 tisíc korun. Už dřív policie uvedla, že se zvýšil počet krádeží pohonných hmot, souviset mohl s růstem jejich cen. Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci COVID-19. Včera to prohlásila šéfka Světové zdravotnické organizace pro prevenci pandemií a epidemií. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour neporazitelnost už jistého celkového vítěze série. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února.
1: Rádio Jihlava 101.1.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pavlíku, proč si nakreslil tatínkovi zelené vlasy? No, protože nemám plešatou pastelku.

0: všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Dneska vyrazíme za dětmi s dotazem. Děti, víte, co je to horor?
2: To je horor. Horor to taky nevím.

0: na šepčík. Svatba.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezké ráno. Prezident Petr Pavel chce po dnešním jednání společně s premiérem Andrejem Babišem oznámit, že se červencového summitu Severoatlantické aliance v Turecku zúčastní oba, jinak je připraven podat kompetenční žalobu. Pavel to řekl v rozhovoru, jehož části včera zveřejnil deník N. Prezident také uvedl, že na summit pojede každopádně, připustil tedy cestu po vlastní ose. Pavel usiluje o vedení delegace na summitu. Premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích na 20-30% v porovnání s dlouhodobými průměry. Jsou to údaje za území spravované povodím Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly zrušeny závody slalomářů, které se na tamní umělé dráze měly konat o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Lesníci v kraji čekají kvůli chybějící vláze ztráty na jarní výsadbě. Dopady už jsou vidět i na polích. Evropská unie musí do 4. července uvést v platnost vloni sjednanou obchodní dohodu se Spojenými státy, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Uvedl to americký prezident Donald Trump. V březnu dohodu podmíněně schválil Evropský parlament, na její konečné podobě se však ještě musí dohodnout s členskými státy Evropské unie. Mezinárodní olympijský výbor zamítl zařazení cyklokrosu nebo přespolního běhu do programu zimních olympijských her 2030 ve francouzských Alpách. Podle předsedkyně výboru Kirsty Coventryové budou v programu pouze sporty na sněhu a ledu, nikoli odvětví, která lze provozovat celoročně.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na policii přijde muž s velkou boulí na hlavě. Prosím vás, manželka po mně už 15 let hází talíři. A proč jste přišel až dneska? No tak dneska se poprvé trefila.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký pátek. Na pietách po celé České republice si dnes mohou lidé připomenout 81. výročí konce druhé světové války v Evropě. Oslavitné vítězství doplní také výstavy, průvody či tradiční pietní akt na Pražském Vítkově, kterého se zúčastní prezident, premiér, ministr obrany nebo náčelník generálního štábu armády České republiky.
0: Co se děje v kraji?
1: Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebícku, dva z nich ještě nejsou plnoletí. Zadržení byly v polovině dubna, celkově způsobili škodu asi 300 tisíc korun. Už dřív policie uvedla, že se zvýšil počet krádeží pohonných hmot, souviset mohl s růstem jejich cen. Šíření hantaviru na výletní lodi v Atlantickém oceánu není počátkem nové pandemie ani krize podobné nemoci COVID-19. Včera to prohlásila šéfka Světové zdravotnické organizace pro prevenci pandemií a epidemií. Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Eurohockey Tour neporazitelnost už jistého celkového vítěze série. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
2: Krásné sváteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hládková. Za použitelné věci z připravovaného Reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Tak více na to podíváme za chvíli. Wake up all of your dreams.

Rádio Jihlava za použitelné věci z připravovaného Reuse centra v Moravských Budějovicích budou lidé moci přispět do veřejné sbírky na péči o městskou zeleň. Podle města je to administrativně jednodušší varianta, než vybírat za věci symbolické částky. Příspěvek do sbírky bude dobrovolný. Teď už další.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nadřízený se ptá pracovníka, co myslíte, že je základní problém v naší firmě? Nevědomost nebo nezájem?
2: A pracovník, nevím, ani mě to nezajímá.

0: chytřejší než rádio.
1: Kdo by nevěděl, proč máme dnes státní svátek, tak 8. května slavíme v České republice státní svátek Den vítězství nebo také Den vítězství nad nacismem, který připomíná konec druhé světové války v Evropě roku 1945. V tento den ve 23.01 středoevropského času vstoupila v platnost bezpodmínečná kapitulace nacistického Německa, čímž oficiálně skončily boje na evropském bojišti. Teď už další muzika.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: chvíli zprávy, teď další muzika.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký sváteční den. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Loni bylo nemocných za první 4 měsíce s encefalitidou o 4 víc. Kvůli současnému počasí ale aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhko a teplo.
0: Co se děje v kraji?
1: Moravské Budějovice uvažují o pojmenování ulice nebo parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla a bude hledat jinou variantu. Nejnovější globální 10% cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná. Rozhodl o tom americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington.
0: Sport.
1: Čeští vodní slalomáři před sebou mají dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody se uskuteční v pražské Troji.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. Velká bítež na Žďársku nabízí 10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. Tak víc se na to podíváme za chvíli.
0: Rádio Jihlava. 101.1

Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Velká výtěž na Žďársku nabízí 10 000 korun lidem, kteří se do konce roku přihlásí k trvalému pobytu ve městě. O dar se budou moci přihlásit příští rok v září. K motivačnímu příspěvku letos přistoupila také Chotěbořná Havlíčkobrodsku. Tamní radnice nabízí 5 000 korun s podmínkou, že žadatel bude mít trvalé bydliště ve městě nejméně 2 roky. Zástupci radnic řekli, že se jim peníze později vrátí, a to navýšením příspěvku od státu, který dostávají na přihlášené obyvatele. Teď už další muzika.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva dělníci se baví na stavbě. Hele, vidíš tu mouchu na konci lešení? Jakou mouchu? Chlapi, končíme, špatná viditelnost.

Ladíte Rádio Jihlava, Ledač nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledačského areálu krajských silničářů. Víc o tom za okamžik.

0: Ladíte vlnu 101.1 FM, Ledeč nad Sázavou dostane od kraje bezplatně bývalý dětský tábor výměnou za pozemky u ledečského areálu krajských silničářů, které město kraj daruje. Změnu už projednala krajská rada a doporučila ji schválit krajskému zastupitelstvu. Odkoupit schátralý tábor, který se léta nevyužívá, vloni ledečské zastupitelstvo odmítlo. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase v pondělí v 9.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují okolo 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích na 20 až 30% v porovnání s dlouhodobými průměry. Jsou to údaje za území spravované povodí Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly zrušeny závody slalomářů, které se na tamní umělé dráze měly konat o víkendu. Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Oceněn byl mimo jiné za svou roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Řehka, kterému loni v říjnu udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti obrany prezident Petr Pavel, stojí v čele české armády od léta 2022.
0: Sport.
1: Hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole play-off NHL doma Carolině 1-4. V sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Krásné ráno, dámy a pánové, dočkali jsme se dalšího pátku, tentokrát pátku s datem 8. května. Když jsme byli malí děti, říkávali jsme, pátek blázni mají svátek. Jenomže to by dneska museli mít všichni blázni svátek, protože máme dneska úplně všichni. A to svátek státní. Připomínáme si totiž dnes osvobození od fašistů a ukončení druhé světové války. No a zároveň momentálně jsme také na startu dalšího dopoledního vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak co vás dneska všechno čeká a co vás nemine? Dozvíte se třeba to, že ropa prudce zlevnila. No a samozřejmě spousta dalších různých perliček, drbů a zajímavostí vás čeká. Tak si na všechno to počkejte, já vám přeji, ať se vám pátek vydaří přesně podle vašich představ a rovnou za vámi posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Posloucháte páteční dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem. No a právě v tuto chvíli na vás čekají hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvák Robbie Williams se svým fanouškům pochlubil bizarní nehodou, která ho potkala přímo z bezpečí domova. Stačilo k tomu obyčejné večerní čištění zubů, po kterému zbyla jen polovina předního řezáku. Bývalý člen skupiny Take That popsal, že si ulomeného zubu všiml až v ložnici, když jazykem námatal neznámou škvíru.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Na ulici cestou k nám občas je tu stretám.
0: Vdova po muzikantovi Miroslavi Mekim Žbírkovi, Kateřina Žbírková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř 5 letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a zároveň vyvolala rozruch kvůli velkému věkovému rozdílu mezi ní a jejím novým partnerem, který je o 31 let mladší než ona.
3: Keď si pomyslím.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Jako sestry řádu možná něco smím, ale prapodivný...
0: 61letá zpěvačka Anna K. promluvila o tom, co je podle ní klíčové po diagnóze zhoubného nádoru. Všechno je to o hlavě. Hlava ti může pomoct jak nahoru, tak ale bohužel i dolů. Já jsem založením pesimista a pořád špačkuju, ale u tak vážných věcí, jako je nemoc, to muselo všechno jít stranou. Svěřila se zpěvačka.
3: Co mi za to dáš?
1: Zatra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Hezké páteční odpoledne vám všem přeje Fugas i celé Rádio Jihlava.
1: Hokejové mistrovství světa na Rádiu Jihlava.
0: Sotva skončila liga a baráž, tak už se můžeme těšit na další hokej. Mistrovství světa nám začíná už za 7 dnů ve Švýcarsku. Čeští hokejisté vstoupí do šampionátu v rámci zahajovacího turnaje už 15. května ve 8:45 večer, a to bitvou s Dánskem.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava, jeho páteční odpolední vysílání s Fugasem, dneska s datem 8. května. Ovšem toto sváteční vysílání pro tuto chvíli pro Fugase končí, nicméně ne pro vás, protože pokračovat bude moje kolegyně Katka. Já se na vás budu znovu těšit v 16 hodin, tak doufám, že se opět uslyšíme. A do té doby, čau bas Fugas.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký sváteční den. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Loni bylo nemocných za první 4 měsíce s encefalitidou o 4 víc. Kvůli současnému počasí ale aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhko a teplo.
0: Co se děje v kraji?
1: Moravské Budějovice uvažují o pojmenování ulice nebo parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla a bude hledat jinou variantu. Nejnovější globální 10% cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná. Rozhodl o tom americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington.
0: Sport.
1: Čeští vodní slalomáři před sebou mají dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody se uskuteční v pražské Troji.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, posloucháte Rádio Jihlava, Katka s vámi. Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích na 20 až 30% v porovnání s dlouhodobými průměry, víc už za chvíli.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Z Rádia Hlava zdraví Katka, hezké odpoledne. Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích na 20-30% v porovnání s dlouhodobými průměry. Jsou to údaje za území spravované povodím Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly zrušeny závody slalomářů, které se na tamní umělé dráze měly konat o nadcházejícím prodlouženém víkendu. Lesníci v kraji čekají kvůli chybějící vláze ztráty na jarní výsadbě. Dopady už jsou vidět i na polích. Teď ale zpátky k hitům Rádia Hlava. Přijme pěkný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na policii přijde muž s velkou boulí na hlavě. Prosím vás, manželka po mně už 15 let hází talíři. A proč jste přišel až dneska? No tak dneska se poprvé trefila.

0: Rádio Hlava zdraví, Katka, hezké odpoledne. Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku. Podrobnosti se dozvíte, když zůstanete s námi.
1: Hravé jaro na Rádio Hlava.

0: Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Policie obvinila čtveřici mladíků z krádeží nafty na Třebíčsku. Dva z nich ještě nejsou plnoletí, zadrženi byli v polovině dubna. Celkově způsobili škodu asi za 300 tisíc korun. Už dřív policie uvedla, že se zvýšil počet krádeží pohonných hmot, souviset mohl s růstem jejich cen. Takové jsou informace z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: V Tik najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 7,90.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují okolo 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích na 20 až 30% v porovnání s dlouhodobými průměry. Jsou to údaje za území spravované povodí Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly zrušeny závody slalomářů, které se na tamní umělé dráze měly konat o víkendu. Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Oceněn byl mimo jiné za svou roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Řehka, kterému loni v říjnu udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti obrany prezident Petr Pavel, stojí v čele české armády od léta 2022.
0: Sport.
1: Hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole play-off NHL doma Carolině 1-4. V sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Pěkné odpoledne, ladíte Rádio Jihlava. Moravské Budějovice budou hledat místo, které pojmenují po faráři Bulovi. Buďte s námi, mám podrobnosti.
0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Moravské Budějovice nad Třebíčskou uvažují o pojmenování ulice či parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla, bude hledat jinou variantu. Teď ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Přijme krásný den.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nadřízený se ptá pracovníka, co myslíte, že je základní problém v naší firmě? Nevědomost nebo nezájem?
2: A pracovník, nevím, ani mě to nezajímá.

0: Hezké odpoledne, těší nás, že posloucháte Rádio Jihlava. Polička na Svitavsku pokračuje v úpravách náměstí Bohuslava Martinu. Radnice už investovala bronzovou kašnu a podzemní nádrž na vodu. V budoucnu přibude i skladatelova socha. Na náměstí stojí kostel svatého Jakuba, v němž je rodná světnička Bohuslava Martinu. Takové jsou novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

Ja držím strach.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Vítejte u zpráv. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš nenašli shodu v tom, kdo by měl reprezentovat Česko na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Babiš je toho názoru, že hlava státu by neměla zemi reprezentovat, a to kvůli názorovému nesouladu v otázce naplňování závazků NATO. Prezident však trvá na tom, že se summitu chce zúčastnit. Kompetenční žalobu ale zatím nepodá.
0: Co se děje v kraji?
1: Na sklonku letošního léta bude Světelsko obohaceno o jeden nevšední turistický cíl. V ateliéru sochaře Radomíra Dvořáka právě vzniká originální sousoší, které připomene působení spisovatele, cestovatele a všeuměla Zdeňka Matěje Kuděje. Instalováno bude na konci srpna ve světelské části Radostovice. Rusko v noci útočilo na ukrajinské pozice na frontě a vyslalo nad Ukrajinu drony. Dnes to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Ukrajinské síly podle něj zasáhly mimo jiné ropné zařízení v ruské Jaroslavli. Obě země se navzájem obvinují z porušení příměří, které Moskva jednostranně vyhlásila v souvislosti s oslavami konce druhé světové války.
0: Sport.
1: Čeští hokejisté zvítězili v úvodním duelu na švédských hrách nad domácí reprezentací 3-1 a ukončili v 10. utkání Euro Hockey Tour v sezóně neporazitelnost u 6. celkového vítěze série. Další zápas čeká tým trenéra Radima Rulíka zítra v poledne proti Finsku.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Páteční odpoledne s datem 8. května tady na rádiu Jihlava pokračuje dál. Nicméně teď už je zde opět Fugas, no a ten bude nadále s vámi trávit čas na vlnách 101.1 FM a bude vám opět nabízet písničky, informace, hudbu a zábavu. No a na co byste se mohli toho 8. máje těšit? No tak nabídnu třeba informaci o tom, že Babiš otáčí a chce navýšit výdaje na obranu, a to ještě letos. A taky se ohledneme za včerejším pálením čarodějnic. Tak si na podrobnosti určitě počkejte. Čekají vás už za chvilku. No a já vám všem popřeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a hned za vámi posílám první mix těch největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Hezké páteční odpoledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Neseme dobrou zprávu.
0: Premiér Andrej Babiš otáčí ve svém postoji k naplňování závazků na obranu. Na pondělním summitu v Jerevanu totiž novinářům řekl, že Česko splní 2% obranných výdajů, a to ještě v tomto roce. V dubnu přitom ještě nedostatečný rozpočet hájil. Schází v něm zhruba 20 miliard. No, já jsem optimista. My tomu samozřejmě podřídíme úplně všechno, protože je to výzva, řekl v pondělí novinářům v Jerevanu Babiš.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dva dělníci se baví na stavbě. Hele, vidíš tu mouchu na konci lešení? Jakou mouchu? Chlapi, končíme, špatná viditelnost.

0: Policije Jihlava. Oznámení o vrahovi v blízkosti základní školy v Leči nad Sázavou zaměstnalo v úterý 5. května kolem poledne policisty, kteří hned vyrazili na místo. Jak se ale nakonec ukázalo, šlo o falešnou informaci. Policisté zjistili, že za oznámením stojí trojice dětí z prvního stupně základní školy. Policie Jihlava.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Pojďme se teď společně podívat na ten 8. máj a hlavně na jeho historii. V roce 1945 v rámci pražského povstání mezi povstalci německými vojsky v Praze bylo dohodnuto příměří. V roce 1946 byl přijat zákon o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabití svobody Čechů a Slováků. V roce 1953 památník národního písemnictví byl otevřen na Strahově. V roce 1991 v noci na Benešovsku spadl tzv. Benešovský bolid s jasností 19,5 magnituny. V roce 1997 na bývalém vojenském letišti Hradčany ustavil jezdec Petr Bolt za volantem vozu MTX Tatra V8 nový český rychlostní rekord 260 km za hodinu. V roce 2008 metro v Praze bylo prodlouženo o 4,6 km a 3 stanice na trase C. V roce 2009 prezident Klaus jmenoval úřednickou vládu Jana Fischera.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Hezké odpoledne. Dnešní den vítězství je v Česku státní svátek, který připomíná konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23.01 středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda.
0: Co se děje v kraji?
1: Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladíků z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem, který chodí teprve na základní školu, a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávali krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Letecké společnosti po celém světě ruší tisíce letů a omezují kapacity před letní sezónou. Důvodem je prudký růst cen leteckého paliva, spojený s konfliktem na Blízkém východě. Dopravci už z rezervačních systémů odstranili miliony míst a odborníci varují před dalším zhoršením situace během léta. Některé aerolinky zároveň nasazují menší letadla, aby šetřili palivo.
0: Sport.
1: Portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům An-Nasru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Al-Shababem a v saudské lize už nastřílel 100 branek. Celkem má Ronaldo v kariéře na kontě 971 zásahů.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Další naše společná hodinka vysílání na Rádio Jihlava je před námi a já doufám, že budeme mít i nadále spolu pohodové páteční odpoledne. Nabídnu vám třeba informaci o tom, co dělat v těchto dnech na zahradě. Tak si na to rozhodně počkejte, jinak přeji všem pohodové páteční odpoledne a ničím nerušený poslech.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Květen na zahradě je ve znamení intenzivního růstu, výsadeb teplomilných plodin a boje se škůdci. Po zmrzlých mužících pak sázíme ještě rajčata, papriky, okurky a cukety. Vyséváme fazole a kukuřici. Je ovšem nutné pravidelně zalévat, okopávat, mulčovat a začít také s pravidelným sečením trávníku.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane, chcete ten kinofilm vyvolat na počkání? No to bych byl velice rád. Aha, a chcete si počkat týden nebo měsíc?

0: Posloucháte páteční odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 8. května.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Český statistický úřad zveřejnil zajímavá data o dopravě na Vysočině. Silniční síť se za poslední roky výrazně nemění. Ovšem, počet aut, ten ano. V roce 2024 bylo v kraji Vysočina registrováno přes 308 tisíc vozů, tedy o 143 tisíce více než v roce 2000. Počet osobních aut se tak za čtvrt století téměř zdvojnásobil.

0: Posloucháte páteční podvečerní program Rádia Jihlava s Fugasem, který za vámi posílá čerstvé hudební zprávy.
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
0: Zpěvák Robbie Williams se svým fanouškům pochlubil bizarní nehodou, která ho potkala přímo z bezpečí domova. Stačilo k tomu obyčejné večerní čištění zubů, po kterému zbyla jen polovina předního řezáku. Bývalý člen skupiny Take That popsal, že si ulomeného zubu všiml až v ložnici, když jazykem namatal neznámou škvíru.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Na ulici cestou k nám občas je tu stretám.
0: Vdova po muzikantovi Miroslavi Mekim Žbírkovi, Kateřina Žbírková, překvapila svým novým vztahem. Po téměř 5 letech od manželovy smrti poprvé ukázala, že její srdce znovu patří někomu jinému a zároveň vyvolala rozruch kvůli velkému věkovému rozdílu mezi ní a jejím novým partnerem, který je o 31 let mladší než ona.
3: Keď si pomyslím.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
3: Jako sestry řádu možná něco smím, ale prapodivný...
0: 61letá zpěvačka Anna K. promluvila o tom, co je podle ní klíčové po diagnóze zhoubného nádoru. Všechno je to o hlavě. Hlava ti může pomoct jak nahoru, tak ale bohužel i dolů. Já jsem založením pesimista a pořád špačkuju, ale u tak vážných věcí, jako je nemoc, to muselo všechno jít stranou. Svěřila se zpěvačka.
3: Co mi za to dáš?
1: Zatrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký sváteční den. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliózy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou, která má až u čtvrtiny lidí dlouhodobé následky. Loni bylo nemocných za první 4 měsíce s encefalitidou o 4 víc. Kvůli současnému počasí ale aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhko a teplo.
0: Co se děje v kraji?
1: Moravské Budějovice uvažují o pojmenování ulice nebo parku po blahořečeném faráři Janu Bulovi. Narodil se v nedalekém Lukově a ve městě chodil na gymnázium. Návrh místních gymnazistů, aby se po Bulovi jmenoval park v okolí školy, městská rada zamítla a bude hledat jinou variantu. Nejnovější globální 10% cla uvalená v únoru americkým prezidentem Donaldem Trumpem podle obchodního zákona z roku 1974 jsou nezákonná. Rozhodl o tom americký soud pro mezinárodní obchod. Zablokoval je však pouze pro dva soukromé dovozce a americký stát Washington.
0: Sport.
1: Čeští vodní slalomáři před sebou mají dva klíčové víkendy sezóny, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jediné volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z loňského mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou. Všechny čtyři nominační závody se uskuteční v pražské Troji.
0: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Závěrečná 60-minutovka s Fugasem na rádiu Jihlava je před námi. No a my se během ní dozvíme, že SpaceX chce investovat do čipů, a to společně s Teslou. No, tak si na to počkejte. Jinak vám všem sejí pohodový pátek, bezstarostný poslech a posílám další hit za hitem.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

0: Hezký podvečer vám z Vln Rádia Jihlava přeje Fugás.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Americká společnost SpaceX miliardáře Elona Muska plánuje investovat 55 miliard dolarů do společné výstavby komplexu Terfab na výrobu čipů pro umělou inteligenci a s další maskovou společností Tesla. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na úřední dokumenty. Součástí projektu budou podle dřívějších informací dvě moderní továrny na výrobu čipů, z nichž jedna se zaměří na automobily a humanoidní roboty a druhá na datová centra ve vesmíru. Podle původních odhadů měl projekt stát 20 miliard dolarů.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Tak co, Jirko? Už chodíš do školy půl roku? Už umíš abecedu? Jo, do stovky.

Veřejná potupa. Vojty Dyka. Koupni do něj, ty vole. Vítejte v bulvárním okénku. Herec Vojta Dyk v novém seriálu Inspekce překvapuje jako drsný detektiv. V soukromí, ale bez okolku přiznává, že ideálně vypracovaná postava už mu trošku uniká. Otevřeně mluví i o rodině, tréninku a ne vždy snadném udržení formy. V rozhovoru ale největší rozruch vzbudila jeho hodně otevřená vzpomínka z divadla. Hrál jsem pudla, psa. Měl jsem obrovské umělé koule a v mezinoží růžové dildo, popsal bez servítek. Z publika jsem slyšel, kopni do něj, ty vole, vzpomínal Dyk na představení pro TV.

0: Krásný sváteční podvečer, dámy a pánové, máme dneska 8. května a my se na toto datum teď půjdeme podívat do pražského Klementýna. Zatím nejtepleji v tento den bylo v roce 2003, bylo 28,3. Naopak nejstudenější 8. květen byl v roce 1781 pouhé žádná celá 2 stupně nad nulou. No a dlouhodobý průměr na tento den je od roku 1961 stanoven na 13,5 stupně. Tak dámy a pánové, já se s vámi pro dnešek loučím, přeji vám hezký zbytek svátečního večera, krásný víkend a zvu vás na nedělní ráno. V 9 hodin tady na vás budu čekat. Do té doby, čau bas fugas.
1: Zase tankuju, po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5, velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry, luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak, za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5, už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Více než polovina poplatků za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují okolo 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech.
0: Co se děje v kraji?
1: Na Vysočině klesly kvůli suchu průtoky v tocích na 20 až 30% v porovnání s dlouhodobými průměry. Jsou to údaje za území spravované povodí Moravy. Na přehradě Trnávka na Pelhřimovsku ve správě povodí Vltavy byly zrušeny závody slalomářů, které se na tamní umělé dráze měly konat o víkendu. Francie udělila náčelníkovi generálního štábu Karlu Řehkovi národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Oceněn byl mimo jiné za svou roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Řehka, kterému loni v říjnu udělil medaili za zásluhy o stát v oblasti obrany prezident Petr Pavel, stojí v čele české armády od léta 2022.
0: Sport.
1: Hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole play-off NHL doma Carolině 1-4. V sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
0: Rádio Jihlava 101.1 FM.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pavlíku, proč jsi nakreslil tatínkovi zelené vlasy? No, protože nemám plešatou pastelku.

0: tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
1: Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Tím, co je kolem, všechno nezískáš ve škole. Lidi hrají cizí role, pak je život musí bolet. Díky za každou tu chvíli, díky, že ty chvíle cítím. Díky za slunce, co svítí, díky druhým za ty díky. Vždy se vrátí to, co šíří.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Na policii přijde muž s velkou boulí na hlavě. Prosím vás, manželka po mně už 15 let hází talíři. A proč jste přišel až dneska? No tak dneska se poprvé trefila.

0: adresou nebe ti píšu dopis, snad ti ho anděl doručí.
1: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Nadřízený se ptá pracovníka, co myslíte, že je základní problém v naší firmě? Nevědomost nebo nezájem? A pracovník,
2: nevím, ani mě to nezajímá.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hned po novém roce pán si dá závazek, že si sežene práci, tak se přihlásí do ČKD a teď ho tam provádí.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
1: Ahoj. Co? Nic. Ahoj. Pojďte, uděláme si to tady pěkný dneska. Pojďte ještě jedno. Ahoj.
2: Ahoj.
1: No ne, pojďte. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Jo. Jsem rád, že vás tady spousta těch, kteří máte rádi country, western, hudbu, music. Především vítám ty z vás, kteří sem přijeli na představení vlastním kamionem. Vy, řidiči traku, trakeři, vy mi asi budete líp rozumět, než vy netrakeři, že víte dobře, stejně tak jako já, co to je za pocit mít za sebou 2000 milí bez zastávky a vědět, že před sebou máte další 2000 milí bez zastávky a kolikrát byste chtěli třeba zastavit, tak se vyčurat. Ale při představě, že byste museli zastavit, otevřít kabinu, vyprout hydrauliku, přestřípnout plombovacíma kleštěma svodidla, jít do pole, tam se vrátit plombovacíma kleštěma, si zapnout kaloty, zase svázat svodidla, obejít návěs, zapnout hydrauliku, nastoupit a teprve pak jet dál. Jedete radši rovnou dál, co? Ale pozor, znám chlapa, který to dokázal. Jmenoval se Jack Jack. A nejen to. Jednou mu dali za úkol, aby převez 2 tuny zkaženého masa ze západního pobřeží až na východní. Řekli mu, Jacku, to maso dovezeš tak zkažený, jak zkažený je. Jenže Jack Jack jel tak rychle, že to maso dovez čerstvý. Poznakněte si, jak to bylo s Jackem Jackem, když se jeho osud navršil.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Co jsem ti říkal, Hurvajs? Co jsem ti říkal, abys to okno neotevíral? Ale tati, jenže já můžu mluvit nahoru, dolů, napravo, nalevo. Ty jsi nemluvil nahoru, dolů, tati.
2: Ani napravo, nalevo. Mluvil jste pořád jedním směrem, pane Stejble.
1: Jo, za slovíčka chyta dovedete, oba dva. Ale tati, ale člověk se může umluvit, že ano, a tak. Jenže vám něco říkat.
2: Víš, co je zajímavé, tati?
1: Jo, že v životě neposlechneš.
2: To ne, ale...
1: Hele, to okno jen tak nezamluvíš. Co je tedy zajímavé?
2: Že lidi už takřka všecko změřili, zvážili, spočítali.
3: To je pravda, pane Stejble. Co je na světě největší, co je nejmenší, co je nejpomalejší, co je zase nejrychlejší.
1: No, a co je na tom tak zajímavého, no?
2: Najednou, že se zapomnělo, tati.
1: Například, že nemáš otevírat okno, že ano?
2: Ale ne, na něco jiného, taťulínku.
1: Náš mudrc na něco přišel. Všichni lidi jsou hloupí, jenom on je ten chytrý. Na co pak důležitého se tedy zapomnělo, no? No?
2: Čeho je na světě nejvíc, tati?
1: No, počkej. S tím na mě nechoď. Ty chceš zamluvit to okno, co?
2: Ale já ho neotevřel, tati.
1: Že ti není hamba to svádět na Máničku.
3: Já ho prosím taky neotevřela, pane Stejble.
1: No, samo sebou.
3: A čeho je tedy na světě nejvíc, Hurvínku?
2: Chcete to vědět oba dva?
1: No, prosím.
2: Zbytečných řečí je nejvíc, taťulínku, protože to okno si otevřel ty sám.
0: Samé hity i ty z mládí. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane Plch, je tady pan Plch?
2: Zase zapomněl.
1: Promiňte. Vážení přátelé, při velkých záplavách v roce 1997 byl zatopen i archív Ochotnického divadla v Železném Brodě. Při jeho sušení a třídění místní učitel dějepisu Václav Kadavý jednoho dne z ničeho nic objevil Afriku. Je to Cimrmanova hra o české výpravě do nitra černého kontinentu. Rukopis Železnobrodský nebyl pro nás jen objevem 14. Cimrmanova opusu, ale odkryl nám i tajemství, které dlouhá léta trápilo snad všechny cimrmanovské badatele. Totiž v každé Cimrmanově hře, nalezené v pozůstalosti herců jeho kočující společnosti, se vyskytoval volně vložený list nadepsaný jmelí. S dějem té hry neměl žádnou souvislost. Bylo to pro nás tajemstvím až do chvíle, kdy nám kolega Kadavý prozradil, že tento text o jmelí je mezi železnobrodskými ochotníky dodnes populární. Jedná se o univerzální dialog, použitelný v kterémkoliv místě, kterékoliv hry. Co vedlo Cimrmana k jeho napsání? Byla to neblahá zkušenost s nápovědou. Z mladého nápovědy Standy Křečka stal se po letech starý Křeček, který ve své díře pod jevištěm často usínal.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Rádio Jihlava. 1, 2, 3, 4.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Je, tady jsou lidi. Ale já mám lidi rád, víte. Každému bych tak nějak nejradši srdečně a upřímně stisknul pěkně u krku. Vlastně ruku jsem chtěl říct, ruku. Nejradši mám lidi takhle na špeku s cibulkou a s hořčicí. Já bych si dneska s vámi, s vaším dovolením, tak nějak lidsky pohovořil, nebo spíš přímo pokecal, by se taky dalo říct. Jednou jsem si takhle pokecal kalhoty. No to se stane, že člověk prostě kecá, kecá, najednou si pokecá kalhoty. Ježišmarjá, co to kecám? Samý kecá kalhoty. Já vám to radši řeknu bez kalhot. To by vám zas mohlo tak nějak lidsky vadit, že jo? Pač mezi námi, vy jste totiž lidi, vy jste mezi námi všichni tak nějak lidsky teplí. No nic, každý jsme nějakej. Co si budeme věšet, bulíky? Na zeď. Člověk, že? Homo. Homouš. Vytvořil veliké hodnoty, že jo? Noty taky a ty taky, tiky taky. Vezměme si a vlaky taky. A vezměme si jenom takového, dejme tomu třeba Karla IV., který sám, prosím pěkně, těma dle rukama, jo? No těma dle ne, to jsou moje, ale který sám dokázal postavit most, univerzitu, Karlovy Vary, filmový festival. Pracují. No vůbec, přátelé, vezměme si celkově naše předky, ale zároveň ani nikdy nesmíme zapomínat na naše zásluhy, že? To jsme tomu kolikrát dali, víte, taky na zásluhy. No člověk prostě vytvořil veliké hodnoty, nadhodnoty taky, podhodnoty taky, a největší z těch hodnot jsou, hádejte, který? No přece prachy. To dá rozum. Ale on je kolikrát lepší, že člověk nemá, aspoň nemusí nic schánět. Může se natáhnout, dát si pěkně 20, 30, 40, 50, 60, před pikolou, za pikolou. Co tady blbnu? Může se natáhnout a přemýšlet třeba, dejme tomu, o lásce. Ano, přátelé, je to pravda. Často se mě lidé ptají, co soudím o lásce. Zda se má člověk zamilovat, nebo ne? Kdy s tím má začít, kdy s tím má přestat? Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají ty ano, fotografové, vyvolávají nám problémy. Co je často negativní, ukazuje se nakonec jako pozitivní, a naopak, co je černé, je bílé. My hledáme hledáčkem spoušť a spoušť nakonec najdeme, jo? Ale na fotografii samotné. No víte to, přátelé, tak já tady chci mluvit o lásce a už se koupu v ustalovači. No co já o té lásce soudím? Položme se, přátelé, nyní všichni spolu se mnou na takovou nejdůležitější otázku, co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky. No řekněme si to otevřeně a upřímně. Takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou. Pač, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte. Všecko má, hubu má na pravém místě, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A když je ta ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá, no tak to si to řekneme otevřeně, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa před nás předstupuje biskupova otázka. To kecám, kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Tuto otázku mě především ženatí muži velmi často poskytují a já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co, já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si všichni laskavě svý zákonitý manželky. A dejte mě pokoj, víte, až tohle kdybych věděl, tak tam běžím první nebo ještě někomu radit. Protože takovouhle ženskou najít, jako když najdete poklad, s tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Než to tohle ani hlásit nemusíte. Víte, já jsem vždycky tak rozuřený, když to vidím v těch filmech, jak on jí podvádí, kde může, a ona tamhle jde na jej čekách na autobus, jo. Potom se sejdou v té její garzonce, jo. On z ní strhá ty šaty, jo. Už jste si toho všimli, vážní přátelé, v těch filmech vždycky, jak on, když z ní začne strhávat ty šaty, jo. Jak ta kamera se začne dívat do zdi. Všimli jste si to? Ty dva se perou, že jo? Vy chcete vidět, jak to dopadne, kdo koho přepere? Místo toho vidíte cíli a vápno. To vás tu chvíli zajímá ze všeho asi tak nejmí. Přitom, ale nemyslete si, přitom ten kameraman sám to velmi dobře vidí. No jistě, že jo, pač ten je u toho v tu chvíli, ten tam je. On si říká, ty blbečku, ty se dívej do zdi, víte? Víte, já si vždycky tak představuji sama sebe sobě, sama si. Kdybych tam přišel já do té garzonky, jo, on už by byl hodně daleko, tam ten, jak ona od něj dostala na bančíno, ale hodně daleko, ona by ještě trošku pofňukávala, jak dostala na bančíno, seděla by tam celá potrhlá, celá potrhaná od něj, měla by na sobě jenom těch pár hadříků, jo, do toho bych tam přišel já, jo, normálně, hadry, na sobě, jo, bych tam přišel celý oholenej s maturitou. Teďka ona by na mě měla upřený ty svoje velký... To se ani nejmoští. Nevinný oči. Já zase na ní upřený ty moje malý vinný... Miller Turgau. Oči, byli bychom tam jenom sami dva, jenom ona a já, ona na sobě jenom těch pár hadříků. Co myslíte, vážení přátelé, že já bych v tomhle okamžiku udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.
0: Hrabé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče, a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl: "No, kam bych jel, snad do Prahy, ne?" jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
2: "Hergo, chlape, ten váš ksicht jsem někde viděl. Hrál jste fotbal za Plzeň?"
1: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hever. Situace se stávala komicky paradoxní. Veze jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Jednou jsme taky hráli s Provázkem v Karviné. Odehráli jsme představení a oni nás za odměnu potom nechali sfárat do dolu 1. máj. My jsme se na to velmi těšili, na tohleto. A tak nám dali ty mundury takový a dali nám ty baterky a přilbice a jsme vypadali jako takový rytíři a teď jsme sfárali, sjeli jsme dolů tím výtahem, tam už nás čekal chlap, takový Steiger, byl urostlý takový. A ten nám říkal chlapy, všem nám říkal chlapy, i našim kolegyním, což se jim teda neudělal. Dvakrát líbilo, ale co se dalo dělat, vypadali tak. A říkal chlapy, ty štoly jsou tady tak spletité, že tu, jak se mi někdo zamoce, tak se mi z toho nevymoce. A vyrazili jsme. A ušli jsme asi 150 metrů a on vytáhl papír a říká, urobíme prezenčku. Na tom papíru byly naše jména a on ty jména četl a my jsme se hlásili zde, ano, tady přítomen. A on byl rád, že tam jsme a už ten papír schovával do kapsy. Když došel do toho konce, tak Franta říká, nečetl jste Chroustala. Ten není napsaný.

0: Není napsaný, ale tady s náma, říká Frank.
1: Takový burdel tam mají nahoře.
0: To byla na tehdejší dobu velmi odvážná věta, že jo?
1: Já si tě tam dopíšu. Jak se jmenuješ?
0: Chroustal.
1: Chroustal. Jak dál?
0: Josef.
1: Josef. Kurník šapa. Teď se mi se nevende to F. Budeš si to muset pamatovat.
0: A vyrazili jsme. Po 150 metrech zase urobíme prezenčku. Vytáhl papír, dočetl to až do konce a říká Chroustal.
1: Chroustal. Chroustal Jose.
0: To byl inteligentní Steiger. Chroustal ozvi se. Chroustal nerob srandu. Chroustal kde jsi? Chroustal?
1: Není tady, říká Franta.
0: Jak není, je napisaný, to už musí být, ne?
1: On tady byl, ale zmizel asi v těch štolách.
0: To mi neříkejte, chlapi. Asi zmizel v těch štolách, tak já jsem bez prémií.
1: Vy jste bez prémií, říká Franta, ale my jsme bez Chroustala, ty horší.
2: Chlapi, co budeme robit? Co budeme robit? Co budeme robit?
0: Už je tady, říká Franta. Ježiš, to mi spadl šutrak ze srdce. Chroustal, to mi nerob toto. To mi nerob.
1: A šli jsme dál a my jsme si mysleli, že je konec, ale Franta ne. Ten to vždycky dotahoval do absolutního konce. On šel za ním a říká, poslouchej, ty nás tady furt vodíš takovýma propagačníma štolama. Zaveď nás někde, kde se je bocha. Rozumíš, kde je makačka, klepačka. My jsme potřebovali inspiračku, rozumíš, ne? Tady toto, rozumíš, takový propagačky, rozumíš, ne? Ne, to nemůžu, to by byl průšvih tam nahoře a to, ale průšvih, no, on ho udolal, ten Franta. My jsme přišli do míst, kde jsme viděli něco, co jsme nikdy předtím neviděli a už nikdy neuvidíme. Tam byl metr krát metr vysekaný otvor, na zádech ležel chlap, měl rubačku v ruce, rubal to takhle nad sebou, tam padali na něho šutry, on to takhle odhrabával, další to přebíral, další to dával do vozejku, ten to tlačil pryč, jo, no, hrozná práce, jako, teď oni nás uviděli, ty si říkali, kdo to je? Nová směna, no to je blbost. Takhle brzo v životě nepřišli, jo.
2: Delegace, že by to byla? Ne, to ne, ti se nesmějí. Permoníci.
1: Teď nás pozorovali tak podezřívavě a Franta přišel k těm karvinským horníkům a čistou brněnštinou jim říká, hoši, nic si z toho nedělejte, my jsme sakmarovci, my jsme se sem právě prorubali z Ostravy.
0: No, to bylo halo, samozřejmě, že jo. On si od nich půjčil tu rubačku a protože měl opravdu velkou sílu, tak jim tam uvalil metrákový šutr a oni, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, co s tím budeme robit, to jsme pochopili, že je tam v podzemí nejpopulárnější věta, ale...
1: Franta říká, hoši, jo, v tom už já vám neporadím, já vám řeknu jenom jedno, já v Brně bochám v uhelných skladech, to byla pravda, on tenkrát rozvážel uhlí, byl to muž mnoha zaměstnání a mnoha oborů a říká, to, co vy tady za jednu směnu narubete, to já za půl hodiny rozkradu.
0: A tím si je definitivně získal.
3: Hrabe Jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Já jsem se jednou seznámil, no tedy mám kamaráda, to je takový štvanec sexuální, ten Honza doma byl. On napsal tu knížku Sběratel sexu. Ty nejmu to tady vydali. My se známe asi 30 let, on jednou přišel do komedie, kdy jsme hráli každou středu a přijde tam takový chlap, takovým kožíšku a říká, pane Bek, já přijel z Austrálie, já už jsem tam byl 40 let a tak jsme tady, vy se nám líbíte, nemohli byste se mi podepsat, tak jsem se podepsal a pán, jak se jmenete, prý doma byl. Pán Hergot, neměl jste strýčka v Hradci, tam byl nějaký kanovník doma, byl, já mu chodil místo a tomu pánu. A vzniklo z toho přátelství. Pak on se sem bál jednu chvíli, když jako zavírali ty emigranty, se náhodou odhodlali, tak to on už vždycky psal, kam jedeme na dovolenou s Čedokem, víš, a už tam byla, vznikly z toho veliký srandy. Jednou jsme se sešli, on založil v Austrálii přeci sex shop. To byl opravdu z toho a on nadrbal miliony z toho člověče. No a jednou jsme se setkali ve Frankfurtu nad Mohanem, já tam měl auták a tak jsem s ním jezdil, kupoval tam ty Robertky, zrovna to byla móda. Tam jsme přišli do takové fabriky, tam vylezla ženská překrásná. Přitom bych se styděl říct hovno, čověče. A ona vleze do toho skladu a najednou takový snop těch Robertků, čověče, různých velikostí, no a se skácela. Říkám tomu Honzovi, čověče, dej mi jich pár těch vzorků. Já, když budu mít nějaký herec jubilou 60, tak mu to dám z mašličku, aby měl doma výpomoc. Tak mi jich dal asi 7, tam to takový černošský vyvedené a mám Hergot, sice v tom rozvadu jim ješli na ruku ty klapy, bych mohl byla províst třebechovický betlem, ale tohle byla taková, dá to do toho kufru, by to bylo blbý. Tak jsem si pal pod svícnem bývá tma, tak jsem to dal manželce do síťovky mezi natáčky. A pověsil jsem to nad ní takhle nad oknou autáku. A přijdem do rozvadova a ten sliník vidím, jak čumí. Ten kouká, člověče, nevěřil, bo tam ten černoskej tam byl. A jenom pál, soudrůbeku, co to tam visí? A já pám, toho si nevšímejte, to jsou osobní věci, mi paní. On pál, jo, tak a šel prý.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Potkají se dva a povídá ten jeden. Poslyšel jsem si, že tvoje manželka je v lásce takový divoch, je to pravda? Ten říká, ti ani nevím, no. Jeden řekne tak, druhý tak. V kanceláři povídá Žaneta svínový kolegyní. Poslíš, pamatuješ přece, když jsi sem minulý týden přišla, tak jsem ti řekla, že tady všichni milujeme našeho šéfa. Ona říká, no pamatuju, samozřejmě. Ta říká, no tak dneska seš na řadě ty. Potkají se dva, povídá ten jeden. Hele, Tondo, já slyšel, že se rozvádíš, je to pravda? On říká, no jo, je to tak, no. No tak řekni, mohl ty by si žít s člověkem, který nemá v hlavě nic jiného než sex? Ráno sex, poledne sex, večer sex? Já říká, no tak to teda ne, s takovým člověkem bych opravdu žít nechtěl. On říká, no tak vidíš, no a má manželka právě taky ne. Povídá doktor v nemocnici pacientovi, pro pána krále člověče, vy ty čípky jíte? A on říká, no a? Mám si je snad strkat do prdele nebo co? Čtyřletej Moricek se dívá do klíčový dírky ložnice rodičů a říká svý tříletý sestřičce. No, tak schválně se tady podívej. A tyhle ty lidi nám budou zakazovat loubat se v nose. Přijde Hanička ze školy a říká, mami, dneska se dělal ve škole průzkum a zjistilo se, že v naší třídě je jen jedna jediná pana. Maminka říká, no tak já doufám, že jsi to byla ty. Ona říká, já ne, paní učitelka. Jedna mladá, hezká blondýnka přijde k doktorovi a říká, pane doktore, prosím vás, můj manžel je nějaký nemocný, má různý bolesti a tak. Doktor říká, no, no dobrá, no, tak se teda slíkněte a ukažte mě, kde ho to všude bolí. Maminka stojí před zrcadlem a zkouší si novej klobouk a děti říkají, mami, to ti tatínek koupil novej klobouk? A ona říká, prosím vás, kdybych se měla spolehnout na tatínka, tak bych neměla ani vás. Potkaj se dva, povídá ten jeden. Hele, poslíš to, no, já slyšel, že tvoje manželka si prej nechala dělat na obličej takovou masku z bahna. No řekni mě, stala se tím taky hezčí? No říká, no tak ze začátku jo, no ale později pak začalo to bahno opadávat. Babička říká vnoučetí, Moniko, nezapomeň, že zhřešit se dá i nemravnou myšlenkou. A ona říká, ale já ti to věřím, babi, jenomže to už zdaleka nemůže být ono.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, které žijí nenápadně, hledí si svého já a rošoupnou se jen poslední den v roce u televizoru. Ale jinak se zdržují členové naší rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí po klíze do biografu, vypravuje obsahy filmu. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovali, takže jsme mohli dále žít spokojeně na rumišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Příručních vynálezů měl plné kapsy, naplnil jimi svázané nohavice a rukávce. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby mu uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naši rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: "Táhni, nejsou doma!" Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další švagrův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale ochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariérou švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matčina, mzda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hambou města. Otec se ohradil, že zná horší případy, a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My děti musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad? Rozčílil se tatí. Co bych tam dělal, vždyť nepracuji. A to s tou školou, to se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu se na něj podívat. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by v tom otci mohl zabránit. Naopak, my děti jsme návrh přijali značením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomnělo. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožen. Ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opak. K placení nedojde, opáčil otec klidně. Ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají trochu uzenit. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo. Háky s lahůdkami jako pilné včelky. Stiblík zavrávora. Ne, ne, u Heráček ne. Spokojte se s Kabanosem. Vždycky vám tolik chutnal holoto. Děti sami vědí, co je dobré, hovořil zvolna otec. A ty zatím klidně můžeš psát obsílky. Obsílky? Zaupěl řezník. jaké obsílky, abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopl do sádla.

Dělejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen, zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše, děti, ochutnejte stiblíka.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Mockrát jsem byl z ringu s jásotem odnesen. Jednou na ramenou a zbytek na nosítkách. No, já dovedu prohrávat. Ovšem, když zase jde o nějaký mezinárodní zápas důležitý, tak to se neznám. To jako jsem měl jednou za soupeře toho Cassiusa Kleje. No, co vám budu povídat? Chudák Klej. Chudák Klej, ten mi dal. Říká se, že mnoho boxérů končí v blázinci. Je to nepravdivé tvrzení. Já jsem se na to informoval a je tam daleko víc ekonomů. To je důkaz, že box je nesmírně zdravý sport. A když takový boxer absolvuje takových 200 zápasů, a kdyby 300, a kdyby 500, a kdyby 1000, kdyby 1000 klarinetů. To je zase knížka nějaká. To. No, boxer taky musí žít kulturně. Ano, já například, když jsem v bezvědomí, tak se mi zdá, že čtu. Já už jsem takhle přečet od Jiráska Mezi všemi a Proti proudu. A teďko mám rozečtený Otův slovník naučný. Taky se říká, že box deformuje tvář. Já se ptám, boxoval někdy Štercl? Nám boxérům slouží celá armáda těch chirurgů. Dělají, co můžou. Já například, než jsem začal boxovat, tak jsem byl úplně vošklivý chlapeček. No a podívejte se na mě dneska. Levý ucho, to je platina. Pravý, to je cín. Nebo pozing, nebo něco, co není k dostání, já nevím, tak. Nos z bděti. No, tady to mám všecko plechový. Takže já teďko, když... Takže já, když teďko jedu boxovat do ciziny, tak se za mě na silnici musí zaručit národní podnik Kovošrot. Za celou boxerskou kariéru jsem si zachoval akorát mozek. A na ten jsem pyšnej. Mozek. Mozeček. No, takový ledvinky, vinstovaný takhle s šupavým rohlíčkem. To taky není. No, já budu muset končit, protože už na mě čeká další soupeř v ringu, to je ten Sidi Ajax. Černá perla. No, s tím já si vím rady. Tak, naschledanou. A pamatujte si, že box... Pamatujte si, že... Box, život mi uštědřoval prudké rány.
0: Hravé jaro na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, on taky koeficient inteligence slepice a takovéto manželky není tak příliš rozdílný. A za druhé, prosím, to všechno, co taková žena říká svému ženáči doma, takové ty řeči, a už se to nepřeju, a tady, když se přišel pozdě, tak to smilu, kamarádi, ať vemu klíče, a to... No to všechno se dá prakticky odkdákat. Na to je škoda používat lidské řeči a naší krásné češtiny. To má svou hodnotu zvukomalebnou, to jistě ano, ale kdybychom to zapsali, zjistili bychom, že myšlenková a intelektuální potence toho je na úrovni slepičího kdáku. Takováto slepice domácí... Pozor. Takováto domácí slepice není neškodný tvor, ba právě naopak. Velmi nebezpečný tvor, velmi nebezpečný. Ona má totiž takové veliké fiktivní, imaginární, pomyslné, ale o to nejméně účinné nůžky, kterými přistřihuje tomu svému ženáči křídla. Kdyby mu náhodou narůstala. Kdyby hrozilo nebezpečí, že by se v té hlavě ještě mohla narodit myšlenka. Nějaký vznět, touha po rozletu, ještě potřeba něco od sebe nebo od života chtít, vezme slepice nůžky a šmik, křídla ustříhne, aby se životem spíš ploužil, než létal. Má to logiku, taky se líp do té cely vejde. Když takový ženáč má volno, když má vycházku, tak si vyjde do hospody mezi ostatní ženáče a fotry. Musím vysvětlit, fotr to není otec někoho, ačkoliv je to tedy od německého Vater. Fotr to je mentalita, to je předčasné odumírání smyslů a duševní lenost. To může být 20-letý kluk a vy poznáte, že to je fotr. Že to po 30 zabalí, stáhne roletu a řekne, maminko, zavíráme, karneval se nekoná. A teď už si jenom bude plnit břicho, polírovat automobil, valit si svou kuličku, ten svůj kapitálek, erotiku i sex pověsí na hřebíček, anebo aby to bylo ještě bezpečnější, to zavře do šuplíku a fotrovat jí dál. Ten si vyjde do putiky mezi ostatní ženáče a fotry, tam si uleví velice tlustým, uzeným fórem o manželství, o své ženě mluví moje stará, nebo mamina, velmi povznášející, že ano. To navozuje přímo erotické dusno, že? No, vrátí se domů a živoří dál.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
2: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tlukot srdce v peří a proti němu svět plných bitých fretek.